0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Tohle je Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk. Trička. Bela byl CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
5: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Jsme Klasik Praha.

Už ve druhý sváteční den vás od mikrofonu ze smíchovského studia Rádia Klasik Praha zdraví Ivan Dlask. Budu tady s vámi zase do 18. hodiny. Budeme poslouchat hudbu a především na začátku si samozřejmě připomeneme, že svátek, tedy státní svátek České republiky je proto, že si připomínáme upálení kněze a reformátora Jana Husa během Kostnického koncilu. Ten rok se dobře pamatuje a většinou i děti ho znají 1415, tedy pokud už došli k tomuto učivu na základní škole. No a zase připomenu i vám, že do obchodu vyrazit můžete, protože na tyto dva sváteční dny, na ten včerejší i dnešní, se uzavírka obchodu na 200 metrů neuplatňuje. A jsme už u další skladby dnešního odpoledního programu. Tu první napsal samozřejmě Joaquín Rodrigo, byl to rituální ohňový tanec z fantazie Para un Celtín Hombre pro kytaru a malý orchestr. Hrál Pepe Romero na kytaru, s ním Academy of St. Martin in the Fields a řídil Neville Mariner. Johann Caspar Ferdinand Fischer, to je autor té následující skladby, byl to rodák z Krásna v severních Čechách, působil v Ostrově nad Ohří a pak u Bádenského dvora v Rastatu. A od něj si poslechneme dílo, které nese název Crux tua Domine.

V archivu kláštera křižovníků s červenou hvězdou při kostele svatého Františka Serafinského v Praze byla nalezena tato skladba Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera Crux tua Domine. Účinkoval soubor Muzika Antiqua Praha, zpívali Anna Hlavenková, soprán, Petra Noskajová, mezzosoprán, Lubomír Moravec, kontratenor, Stanislav Předota, tenor a Michael Pospíšil, bas. A co na nás čeká dál v této hodině našeho vysílání, třeba třetí věta symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka a nebo od Zdeňka Fibicha jeho symfonie číslo 1 F-dur a budeme hrát i další symfonii od Roberta Schumana číslo 3 S-dur Rýnskou, ale nebudou to jen symfonie, k tomu postupně dojdeme, ale teď tady je další symfonie. A to takzvaná ohňová symfonie, symfonie číslo 59 a dur část Presto Josefa Haydna. Účinkuje Royal Northern Sinfonia a řídí Rebecca Miller.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Třetí větu symfonie číslo 8 G-dur zahrála od Antonína Dvořáka Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Nevím, jestli jste poslouchali náš program včerejší sváteční den, ale tam jsme uváděli od Ference Liszta skladbu, která odkazovala na příchod slovanských věrozvěstů sem k nám, tedy konkrétně na Velkou Moravu. No a Ferenc Liszt se zajímal o historii tady u nás a tak vytvořil taky koncertní parafrázy s názvem Husitská píseň. Jenže tahle ta husitská píseň takzvaná mu byla vlastně podvržena jako stará husitská píseň, ale šlo o píseň Těšme se blahou nadějí. Podvodníci jsou všude a mezi ně patřil i Václav Hanka a ten zřejmě za tím vším stál. Nicméně Ferenc Liszt napsal husitskou píseň.

Ale je pravda, že ačkoliv tato husická píseň, koncertní parafráze France Lista, jak si podvrch, tak ji napsal krásně a my jsme ji teď slyšeli v provedení klavíristy Tomáše Výška. Do našeho programu se teď dostávají také kratší skladby, třeba tento galop Plamen mládí Johana Strause mladšího, který zahraje Boskovský ansámbl a řídí Vili Boskovský.

0: Na rádiu Klasik Praha právě dozněla Fibichová symfonie číslo 1 F-dur, třetí věta Adagio non troppo. Muzika Florea vám hrála a řídil Marek Štrincl.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

Ricardo Muti řídil vídeňské filharmoniky v části páté živě symfonie číslo 3 Esdur rýnské Roberta Schumana. Tak symfonii jsme si v této hodině poměrně dost užili. Teď na závěr tady bude skladba Krištofa Hranta Spolžic a Bezdružic Qui confidunt in domino.

0: Zaspívali vám Barbora Kabátková, soprán Hana Blažíková, soprán Daniela Čermáková, alt, Vojtěch Semrád, tenor. Tenorem byl taky Tore Denis a basista Jaromír Nosek. A poslouchali jsme v závěru této hodiny dílo Krištofa Haranta Spolžic a Bezdružic, Qui confidunt in domino. Teď už je 13 hodin a je 6. července. To znamená, že si připomínáme den, kdy byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus. A pak se začalo samozřejmě odehrávat později taky husitské hnutí a to nám připomene první skladba té další hodiny. Tábor z cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

V roce 2021 vystupoval soubor živě s cyklem symfonických básní Má vlast, a to Kolegium 1704, vedené Václavem Luxem. Bylo to na zahajovacím koncertu Pražského jara v tom roce 2021. Dílo Bedřicha Smetany tedy skončilo, my zůstaneme u českého autora už za chviličku, konkrétně u Petra Ebena, a v této hodině už pak budeme poslouchat hudbu zahraniční. Třeba Giacoma Meyerbeera, to bude opera Igenoti a ukázka árie z prvního dějství této opery. Ze symfonické tvorby to bude reformační symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho a řada dalších skladeb. A teď dílo Petra Ebena. Hudební prolog k jeho skladbě Labyrint světa a Ráj srdce. A na varany hraje sám Petr Eben.

0: Labirint světa a ráj srdce, dílo Jana Amose Komenského, který dokončil první verzi rukopisu v roce 1623, ale ke knize se vracela, postupně ji doplňoval. No a k této knize se obrátil taky Petr Eben, který zahrál svou vlastní skladbu, hudební prolog Labirintu světa a ráje srdce.
1: Klasik Praha.
2: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500.

To byla krátká ukázka tématu z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025 a téma Hradu Trosky. Jana Valty a Adama Sporky, kteří se proslavili hudbou k této počítačové hře a velmi úspěšné na celém světě. Teď budeme poslouchat operní árii, a to árii z opery Igenoti Giacoma Meyerbeera. Árii z prvního dějství zaspívá Cesare Siepi.

Podtitul reformační má symfonie číslo 5 d-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. První větu zahrál Chamber Orchestra of Europe a řídil Janik Neze Segan. Podívejme se na dnešní odpolední počasí. Bude oblačno nebo skoro zataženo, místy se objeví přehánky nebo i občasný déšť. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 21 až 23 stupni. V noci potom teploty poklesnou na 18 až 16 stupňů a přehánky budou postupně ubývat. Zítřejší počasí to už přinese trošku jiný ráz, bude zataženo až oblačno, ale potom k ránu už polojasno, během dne až zataženo a později večer se zase zítra objeví déšť od severu. Nejvyšší teploty ale budou podstatně vyšší než ty dnešní, mezi 26 až 28 stupni Celsia.

0: Temperamentní rituální ohňový tanec je z baletní světy Čarodějná láska od Manuela de Falli. A nám ho zahrál londýnský symfonický orchestr, který řídil Geoffrey Simon.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
4: Tohle je Klasik Praha.

Hudební obětina je dílo Johanna Sebastiana Bacha, je to sonáta pro flétnu, housle a basso continuo a druhou část Allegro zahráli Bartolt Kuiken na flétnu, Sigiswald Kuiken na housle a Robert Cohen na čembalo. A už je tu čas na poslední skladbu té další vysílací sváteční hodiny v pondělí 6. července. Poslechneme si pomalou část ze slavné skladby Olivie Messiaena, komorní skladby napsané v roce 1940 v koncentračním táboře ve Zhořelci, kde byl autor vězněn. Skladba se jmenuje Kvartet pro konec času a pátá část Chvála Ježíšovi věčnosti.

0: Meditativní část kvartetu pro konec času, tedy část chvála Ježíšovi věčnosti od Olivie Messiena, teď skončila krátce před 14. hodinou. Hráli na violončelo Thorleif Teden a na klavír Likard Bárk.
1: Ladíte Klasik Praha.

Autor této skladby byl Charles Hubert Hastings Perry, který žil v letech 1848 až 1918. Mohl být pojišťovákem, leč nestalo se tak a nakonec to dotáhl až na ředitele Royal College of Music a taky na profesora hudby na Oxfordské univerzitě. No a od něj byla tahleta skladba I Was Glad, kterou zaspíval Choir of Trinity College Cambridge a zahrál na varhany Philip Rashford. Za chviličku uslyšíme Allegretto svity a dur Antonína Dvořáka, poslechneme si v této hodině hudbu Henryho Persla na text Žalmu 107 a od Josefa Suka zazní symfonická báseň Praga. Tak to tak na okraj a alespoň rámcově tedy program této hodiny, teď hudba Antonína Dvořáka.

zpěv na text Žalmu 107 od Henryho Persla, tedy They That Go Down to the Sea in Ships. Tato skladba, kterou vám teď zaspívají pěvci a zahraje The English Concert řízený Trevorem Pinnockem, tak ta pochází z roku 1685.

0: Chvalospěv na text z Žalmu 107, They That Go Down to the Sea in Ships, Henryho Persla teď skončil. A v této skladbě účinkovali David Thomas Bass, Matthew Bright kontratenor, katedrální sbor koleje Chris Charles v Oxfordu, varhaník Simon Preston, a také The English Concert, který vedl Trevor Pinnock.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu si připomeneme díl, jehož hostem byl vynikající mladý houslista Daniel Matejča. Je nejen členem Sukova kvarteta, ale i vyhledávaným solistou, který má na kontě už několik nahrávek pro suprafon. I o nich bude řeč v úterý 7. července od 19 hodin na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: roir.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Thomas Morley byl současník Williama Shakespearea, my jsme tedy teď mohli obdivovat jeho hudbu, alespoň na chviličku. Tohoto anglického renesančního skladatele, zpěváka, varhaníka, byl taky hudebním teoretikem a jedním z nejznámějších anglických madrigalistů. Právě od něj byla tato skladba La Coranto, kterou zahrál ensemble Feuervogel. Teď na nás čeká rozsáhlejší skladba z alba Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Řídit bude Tomáš Brauner. To album se jmenuje Hudbu pro Prahu a vzniklo v roce 2024. Najdete tady skladby Dvořáka, Smetany, Ostrčela a taky Josefa Suka. A tak teď začíná jeho symfonická báseň Praha.

0: této skladbě jste slyšeli i hlavní téma, které připomíná husitský chorál Ktož jsou boží bojovníci. Byl v symfonické básni Praga Josefa Suka z roku 1904. To bylo v době, kdy zemřel učitel Adchán Antonín Dvořák a je to jedno z nejvýznamnějších orchestrálních děl a samozřejmě taky hudební podsta městu Praha. Právě tuto symfonickou báseň Praga Josefa Suka teď zahrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a řídil Tomáš Brauner.
1: Klasik Praha.
2: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
5: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klarinetistka Anna Pavlová natočila disk, kde hraje především komorní skladby Karla Husy. Ke spolupráci si pozvala celou řadu vynikajících spoluhráčů. Tady s ní hrál klavírista Ivo Kahánek. Pohřební pochod ze 4 českých skic Karla Husy. Astor Piazzolla, to je poslední autor této hodiny našeho vysílání a my s jeho hudbou teď strávíme zimu v Buenos Aires.

0: Zima v Buenos Aires skončila, dílo Astora Piazzolly a zahráli houslista Gidon Kremer a jeho Kremeráta Baltika. Teď je 15 hodin.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Určitě jste poznali tento svatební pochod z hudby ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské z pera Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Orchestr Bachova festivalu v Oregonu řídil Helmut Relling. Dnes je pondělí, i když máme tedy státní svátek, tak jsme pro vás do dnešního vysílání zařadili poprvé taky tento pořad.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letošní rekordní letní teploty si nyní můžeme připomenout také v rubrice Novinka týdne, a to prostřednictvím nového klavírního alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista Behzod Abdurajimov, rodák z Taškentu, který má v 35 letech za sebou již úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tematikou a výběrem repertoáru příliš zjevná. Nejlogičtější je to v případě Listovy sonáty Po přečtení Danta. Na úvod alba si klavírista sympaticky vybral neoposlouchané variace na Rodeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a Listova učitele, vídeňského virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho Suit Bergamask, vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru poetické intermezzo H-moll z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, oceňující nejen klavíristovu bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku. Právě Brahmsovo intermezzo H-moll si teď poslechneme jako hudební ukázku. Hraje nám Behzod Abdurajimov.

Ukázka z novinky týdne, z nahrávky s názvem Inferno, jsme poslouchali Brahmsovo Intermezzo a mol hrál Behzod Abdurajmov. S novinkou týdne se můžete seznámit taky na našich webových stránkách. U nás teď pokračuje hudební program, a to hudbou Johana Adolfa Haseho. Ta následující ukázka je z oratoria Serpentes Igneo in Deserto, to znamená ohnivý hadi v poušti, na biblický námět tohoto skladatele. Zpívá kontratenorista David Hanson a hraje soubor Les Axons, který vede Thibaut Noailly.

0: Klasik Praha.
1: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce seno? Za scénářem stojí můj další host, scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášel a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Klavírista Melvin Tan hrál 7 variací na píseň God Save the King C-dur od Ludvíka van Beethovena. Teď se zaměříme na husitské hnutí. Od Antonína Dvořáka totiž uslyšíme předehru s názvem Husická. Toto dílo napsal Antonín Dvořák na popud sboru pro postavení Národního divadla. Původně se tam myslelo na trilogii z husitských dějin, ale pak k tomu nedošlo. Ten záměr se neuskutečnil. Husická zazněla poprvé 18. listopadu roku 1883, tedy v den znovu otevření Národního divadla. Dvořák na tomto díle pracoval ve Vysoké u Příbramě od 9. srpna do 9. září toho roku 1883.

A to je konec této slavnostní a dramatické předhry Husitská Antonína Dvořáka. Českou filharmonii řídil Karel Ančerl. S tímto orchestrem se ještě setkáme v další hodině našeho vysílání i s tím též dirigentem. Ale teď vám nabídnu dílo Heinricha Ignáce France Biebera. Jeho část, tedy část sonáty, sonáty číslo 5, účinkuje soubor Romaneska, řídí ho Andrew Menzies.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je Klasik Praha.

Skončila ukázka z opery Macbeth Giuseppe Verdiho, konkrétně sbor Čarodějnic ze třetího dějství. Účinkovali chicagský symfonický sbor a orchestr řídil Georg Scholty. V závěru hodiny ještě jedna ze symfonií Josefa Haydna, konkrétně jedna z částí, druhá symfonie číslo 59 a dur, která má podtitul Ohňová.

0: Už se uzavírá tato hodina našeho vysílání ohňovou symfonií, druhou částí Andante opiu tosto allegretto symfonie číslo 59 A-dur Josefa Haydna. Royal Northern Symphonia řídila Rebecca Miller. Už jsou skoro 2 minuty po 16. hodině pondělí 6. července.
1: Tohle je Klasik Praha.

Radek Baborák hrál na lešní roh, Aleš Barta na varhany a poslouchali jsme tak dílo Johanna Sebastiana Bacha v této interpretaci chorál Ein feste Burg ist unser Gott. Náš program bude pokračovat dál a my uvedeme takové dvě zásadní skladby v této hodině. Od Ralpha von Williamse fantazie na téma Thomase Tellise, ale to až v druhé části této hodiny. Teď se totiž rozezní symfonická báseň Má vlast, Blaník z cyklu Bedřicha Smetany. Hrát vám bude Česká filharmonie tentokrát, protože už jsme jednou poslouchali tento cyklus, bude řídit Libor Pešek.

0: Končí živá nahrávka symfonické básně Blaník z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a obecenstvo tleská České filharmonii, kterou dirigoval Libor Pešek.
1: Klasik Praha.
2: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jsme Klasik Praha.

Hudba k Ohňostroji, koncert číslo 26, obsahoval teď předehru, tedy ta naše ukázka od Georga Friedricha Handla. John Constable hrál na čembalo a Academy of St. Martin in the Fields řídil Neville Marriner. Ralph von Williams vytvořil fantazii na téma Thomase Tellise. A tu si teď poslechneme v provedení The New Queen's Hall Orchestra. Řídí Barry Wadsworth.

0: Hudební skladatel Ralph Vaughan Williams zpracoval téma Thomase Tellise do této skladby a zahrál The New Queen's Hall Orchestra, řídil Barry Wadsworth.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Ačkoliv tuhle skladbu napsal neznámý autor ve 14. století, jmenovala se La Rota, podtitul má Il Lamento di Tristano, tak tohle byl crossover, který aranžoval David LePage a zahrál Orchestra of the Swan, který tento nejenom houslista, ale taky aranžer napsal, řídil, promiňte, a hráli na saxofon Trish Klaus a na perkuse Guy Shalom. Trish Klaus je mladá britská saxofonistka a improvizátorka a Guy Shalom je perkusista izraelského původu. Na úplný závěr této hodiny si ještě poslechneme vodní hry ve Villa d'Este, skladbu Ference Lista.

0: Společně jsme teď mohli obdivovat vodní hry ve Villa d'Este v díle Ference Lista a to taky díky klavíristovi Jene Jando. Za půl minuty bude 17 hodin, společně prožíváme ten druhý ze dvou červencových svátků, tedy připomínáme si upálení mistra Jana Husa v roce 1415 a teď už začíná další hodina našeho vysílání.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Soubor The Sixteen teď zaspíval na úvod této hodiny píseň Crucifixus, kterou napsal Antonio Lotti. V našem programu se za chvíli rozezní hudba Josefa Suka. Uslyšíme taky o planetě Mars z orchestrální svity planety Gustava Holsta. Nabídnu i letní pastorále Artura Onegera či její vlast Nicole Bókové. Ale pojďme k tomu všemu postupně. Právě od Josefa Suka je další komorní skladba. Kvartet pro klavír, housle, violu a violončelo a mol. Budete poslouchat od Josefa Suka se mnou třetí větu Allegro con fuoco.

Učinkovali klavírista Jan Panenka, houslista Josef Suk, violista Jan Talich a violončelistka Michála Fukačová. A v jejich interpretaci jsme slyšeli Allegro con fuoco, právě kvartetu pro klavír, housle, violu a violončelo a mol Josefa Suka. Je to teprve opus číslo 1, tedy ten vůbec první. Připomenu zítřejší počasí, někteří možná zůstáváte v Praze, někteří jste na dovolených, ale pokud tady budete, tak zítra se zase trošku už víc ohřejeme, protože nejvyšší teploty zítra budou v Praze mezi 26 až 28 stupni. Ráno bude polojasno, během nepo

0: Mars jako zvěstovatel války je první z řady v orchestrální světě planety Gustava Holsta. Simon Rattle vás pozdravil a já ještě teď doplním, že řídil Berlínskou filharmonii.
1: Klasik Praha. V italském městečku Busseto v provincii Parma se nachází divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. srpna 1868 a všichni diváci dorazili v zeleném. Proč? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Z druhé knihy Preludií Claude Debussyho rozehrála část Ohňostroj klavíristka Květa Novotná. Já vám teď připomenu, pokud jste si to ještě nestačili přečíst na našich webových stránkách program dnešního večerního koncertu bez smokingu ve 20 hodin. Budou znít dvě díla Františka Ignáce Antonína Tůmy, jednak Misa della morte in C a Miserere in C. Účinkovat budou pěvci, sopranistky Romana Kružíková a Markéta Bémová, altistky Lucie Netušilová-Karafiátová a Monika Jegrová a tenorista Jakub Kubín a basista Jiří Miroslav Procházka. A účinkovat Czech Ensemble Baroque Orchestra and Choir řídit bude Roman Válek. Tak to bude hudba starší v tom dnešním koncertu bez smokingu. Teď zamíříme do roku 1920 až, kdy pobýval Arthur Honegger ve švýcarských Alpách, bylo to v létě, a napsal skladbu Letní pastorále.

Arthur Honegger napsal letní pastorále, zahrál symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Vladimír Válek. Před chviličkou už jsem vám řekl program dnešního koncertu Bez smokingu. Teď přidám ještě další dva pravidelné pořady. Ten první začne v gesci Jiřího Vejvody, našeho spolupracovníka. V 19 hodin podíváte se s Jiřím do italského městečka Busseto v provincii Parma, kde je divadlo nesoucí jméno Giuseppe Verdiho. No a pak od 22. hodiny ještě reprízujeme další díl pořadu Nikoly Bojčeva, hudba Stříbrného plátna. A v tomto pořadu bude Nikola vybírat z filmů, v níž hraje velkou roli bojové umění. Teď už je připravená pěvkyně, která vás pozdraví, a promiňte, teď už je připravená Nicole Bóková, ale nikoli ona. Ona jako autorka tentokrát, i když je to klavíristka. Částí díla Její vlast, částí, která se jmenuje River.

0: River, tedy řeka, tak se jmenovala druhá část díla Její vlast, neboli Her Country, Nicole Bókové, a zahrál Baborák ensemble, který řídil samozřejmě Radek Baborák. A teď vás tady opravdu pozdraví Joyce Di Donato už za chviličku a zaspívá arii z opery Giustino Vedro con mio diletto Antonia Vivaldiho.
1: This is Joyce Di Donato and you're listening to Classical Radio in Prague.

0: Josie Donato tedy zpívala píseň Vedro con mio diletto, arii z opery Giustino Antonia Vivaldiho. Před chviličkou jsem vám říkal, o čem bude dnešní vydání pořadu Hudba stříbrného plátna s tou reprízou ve 22 hodin. Teď vás Nikola Bojčev upozorní za chviličku na premiéru, která bude ve středu 8. července, tedy za dva dny jeho pořadu Hudba stříbrného plátna. No a pak už se pomalu rozezní poslední skladba této hodiny, takže já se teď už s vámi rozloučím. V závěru hodiny za chviličku uslyšíte smuteční pochod, který se má hrát pomalým krokem, silně jako pohřební průvod, ze symfonie číslo 5 Cis-moll Gustava Mahlera. Českou filharmonii bude řídit Václav Neumann. Prožili jsme spolu dva sváteční dny. Já doufám, že jste byli spokojeni s programem Rádia Klasik Praha a budete spokojeni i dál. Přeji krásný večer.
1: Klasik Praha.
2: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte Rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Roier.cz. Co to je?
6: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
5: A kde je háček?
6: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
7: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk. Trička. Bela, bel, CZ.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Tohle je Klasik Praha.
6: Slavná auditoria.
5: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
7: Týden co týden se v cyklu nazvaném Světová auditoria vydáváme do různých koutů světa či naší vlasti, buď do koncertních síní či operních domů, za jejich příběhy. A nebo nabízíme zážitky z festivalu klasické hudby, případně učiníme zastávku v některém z hudebních muzeí, které připomínají slavné skladatele, pěvkyně či pěvce, dirigenty. Zdálo by se, že po mnoha letech, které má pořad na vlnách Rádia Klasik Praha už za sebou, pomalu a jistě nebude kam cestovat a kde objevit něco, co ještě nebylo zmapováno. Opak je ale pravdou. Například dnes Budiš naším cílem městečko, jakých je zdánlivě po celé Itálii bezpočet. Ani to, že se tam nachází operní sál, není do značné míry výjimkou. Vždyť tato země, opeře už několik století zaslíbená, jich v různých dobách vybudovala bez přehánění desítky. Často i tam, kde by to člověk nečekal, neboť se jedná o taková osídlení, která čítají jen několik desítek tisíc obyvatel. Že se ale opera provozuje už skoro 200 let tam, kde žije necelých 7 tisíc duší, je přece jen i v italských poměrech poněkud neobvyklé. Čím je to způsobeno? A jak tam prostor, určený operním představením, vypadá? Přesně to je tématem této vysílací hodiny. Nacházíme se v severoitalské provincii Emilia-Romagna, proslulé jak svými salámy a sýry, tak svojí hudbou a svými hudebními nástroji. Nedaleko od cíle naší cesty se totiž rozkládá Cremona se svými slavnými rody houslařů. O něco dál pak opačným směrem vítá návštěvníky Parma se svojí šunkou, ale i s hudebním festivalem. Jsme ano v titěrném a přece pro operu celého světa významném městečku Busseto. Vždyť kousek odtud, na někdejším statku svaté Agáty, upraveném v pohodlné sídlo, strávil řadu let snad nejslavnější operní skladatel Giuseppe Verdi. A se samotným Bussetem ho lecos lidsky spojovalo, ale i názorově rozdělovalo. Ať už tomu bylo jakkoliv, je vlastně docela logické, že právě v Bussetu se nachází divadlo, které si do svého štítu vetklo jméno Giuseppe Verdiho. A neudiví, co bylo na repertoáru v den, kdy bylo slavnostně zpřístupněno zdejšímu hudby milovnému publiku. Psal se 18. srpen 1868 a když se zvedla opona, zazněly první tóny Verdiho opery Rigoletto. My si tuto Verdiho operu připomeneme árií v podání sopranistky Anny Moffo. Doprovází RCA Italiana Opera Orchestra, řídí Georg Scholti.

Do dějin operního provozu vstoupila divadelní scéna v Busetu ovšem tím, že během jednoho jediného, rozuměj, zahajovacího večera, zazněly hned dvě opery za sebou, obě

klona ovšem nebyla během dotyčného večera jen prvoplánová. Naopak v sobě skrývala poťouchlý vzkaz mistrovi, který ku podivu nebyl přítomen. Ať už proto, že neměl rád přehnané oslavy své osoby a svého díla, anebo prostě z praktických příčin, totiž Giuseppe Verdi vybudování operní scény v Busetu vášnivě oponoval. Kdo v tomto malém městě bude za hudbou stále docházet, ptal se. Verdi zkrátka hodnotil tuto záležitost jako neuváženou, i když na stavbu nakonec diskrétně přispěl. Přitom se tu o ní vážně uvažovalo přes 20 let, jmenovitě od roku 1845. Plány ale nikam nevedly, protože odhadované náklady brzdily v rozletu i nejurputnější nadšence. Nakonec se našlo překvapivé a zároveň úsporné řešení. Už od 13. století tvořila dominantu městečka Busetto stavba tyčící se nad své bezprostřední okolí. Zprvu jako pevnost střežící okolí, po přestavbě pak jako šlechtický palác rodu Pallavicinių. Těm patřil až do poloviny 19. století, kdy ho vedení města odkoupilo a umístilo tam radnici. Tím ovšem proměna neskončila. Stavitel Pierluigi Montechini totiž přišel s návrhem, jak bývalý palác pro osazenstvo zdejšího magistrátu zbytečně rozměrný využít. Do prvního patra umístil operní sál, sice jen pro 300 diváků, ale za to velmi elegantní. Pod stropem s lunetami 4 divadelních žánrů, od dramatu po komedii, se nachází jak pódium, tak komorně vyhlížející přízemí. Nad ním se do oblouku klenou 3 patra, zvoucí do 10 lóží. Dlouho tu na repertoáru drtivě převažovala díla Giuseppe Verdiho, ale v posledních desetiletích se záběr repertoáru rozšířil. Například o provedení oper jiného velikána tohoto oboru, Wolfganga Amadea Mozarta. No a Mozartovo operní dílo připomeneme teď pražským komorním orchestrem a v jeho podání Chaconou z baletní hudby z opery Idoméneo.

Důvod, proč divadlo Giuseppe Verdiho v severoitalském Busetu vítá i opery od jiných skladatelů, lze najít ve dvou rovinách. První, spojená právě s Mozartem, má na svědomí zdejší významný obyvatel, basbaritonista Luca Pizzaroni, ročník 1975. Se sice narodil italským rodičům až ve Venezuele, ale brzy se s nimi vrátil do vlasti. Rodina se usídlila právě v Busetu, což budoucího operního pěvce ovlivnilo od dětství. Ať se tu vypravíš kamkoliv, řekl jednou, jako by tě všude provázel Verdiho duch. Paradoxně se ovšem Pizzaroni ve svém oboru vydal jiným směrem. Bývá považován za znamenitého představitele rolí v Mozartových operách. A neudiví, že za svůj druhý domov považuje Vídeň, kde se navíc oženil s dcerou svého staršího kolegy Thomase Hampsona. Mnohem těsněji byl s Verdiho operami spjat slavný tenorista Carlo Bergonzi, jehož 90-letý život se uzavřel v roku 2014. Pocházel z městečka Polesine Parmese, ale osudově patřil do Buseta už od svých 6 let, kdy ve zdejším teatru Verdi poprvé uslyšel operu Trubadur a byl uhranut jednou provždy. A to až do té míry, že se během své úctyhodné pěvecké kariéry zaměřil i na méně známá díla Giuseppe Verdiho. Opery, ano, sice méně známé, ale podle tohoto tenoristy stejně nádherné. Jakmile mohl, inicioval na studování takových oper jako Oberto, Attila nebo Korsár, jejichž provedení pak přirozeně účinkoval. Do novodobých dějin Buseta se Carlo Bergonzi zapsal i tím, že si zde pořídil nejen dům, ale také otevřel restauraci a hotel nesoucí jeho jméno. A na sklonku života zde mohl být svědkem počátku nové tradice, které se přezdívá větvení. O co jde? V součinnosti s nedalekou Parmou se tu každý rok koná hudební festival, který vnímá Verdiho jako kmen košatého stromu, ze které se větví řada jeho následníků. Ale má i své kořeny, ze kterých naopak mohl skladatel čerpat a inspirovat se třeba tím, jak lze v operních dílech využívat historická témata. Roku 2026 si tato hudební přehlídka vzpomněla díky tomu i na Thomasa Albinoniho a jeho operu Zenobia o dávné vládkyni ze syrské Palmyry. Vrátíme se teď do světa oper Giuseppe Verdiho. Ze zmiňované opery Korsár zazní nejprve árie v podání Vittoria Grigola a pak ještě scéna, v níž kromě tohoto tenoristy bude zpívat basista Danilo Rigosa a sbor Teatro Reggio di Parma. Orchestr tohoto operního domu bude řídit Martino Fagiani.

Na dohled od Buseta na rodinném statku Santa Agata žila, jak známo, s Verdim v bezdětném manželství bývalá operní pěvkyně Giuseppina Streponiová. Když se v manželově světě objevila mladší kolegyně, kterou Verdi nejen obsadil do role Aidy, ale dokonce jí sám pro představení navrhl šperky, měla Streponiová mnoho důvodů k obezřetnosti. Co když stárnoucí Verdi přece jen zatouží po dítěti, kterému ona dát nemohla? Situaci vyřešila v duchu Machiavelliho poučky, že nepřítele nejlépe pohlídáš, pokud ho pevně objímáš. A tak konkurentku zvala na statek a spřátelila se s ní. Stojí za připomenutí, že touto pěvkyní byla Češka Tereza Štolcová, neprávem u nás zapomenutá, ačkoliv by její život vydal na román. Stěží se ale zrovna o Štolcové vypráví během turistických prohlídek, které se občas během dne v Teatro Verdi zde v Busetu pořádají. A jsou okořeněny dobrým nápadem. Průvodkyní je totiž návštěvníkům žena v dobovém kostýmu Streponiové, která je barvitě provází skladatelovým životem. A také divadlem, které tu kdysi vzniklo na radnici. Dnešní pořad uzavřeme sborem ze druhého dějství Verdiho opery Aida. Účinkují členové Chicagského symfonického sboru a orchestru, provedení řídí Georg Scholty.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Ladíte Klasik Praha.
10: Koncert bez smokingu vám přináší
9: Klasik Praha.
11: Dnes večer na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu zazní hudba Františka Ignáce Antonína Tůmy, českého hudebního skladatele období přechodu od baroka ke klasicismu. Ve své době Tůma proslul jako autor četné chrámové tvorby a je autorem více než 30 mší. Jeho skladby mají převážně meditativní ráz, proto nikdy nevzbudili ohlas širšího publika. Tůma ctil pravidla barokní kompozice, ale svými svitami, sonátami a symfoniemi se přihlásil už i k rodícímu se klasickému slohu. Dnes večer si ovšem poslechneme dvě z jeho duchovních děl, a sice Missa de la morte in C, tedy Requiem C moll a Miserere C moll. Requiem C moll napsal Tůma pro kapelu císařovny vdovy Alžběty Kristýny, vdovy po zesnulém císaři Karlu VI., v níž od 1. března 1743 Tůma zastával místo kapelníka. Requiem bylo jednou z prvních skladeb, které Tůma pro kapelu napsal, a jeho vznik souvisel s přenesením ostatků císaře Karla VI. Do sarkofágu v kapucínské hrobce ve Vídni v roce 1742. Requiem pak bylo rovněž provedeno při pohřbu samotné Alžběty Kristýny 26. prosince roku 1750. K běžnému obsazení kapely, zahrnujícímu 4 vokální hlasy, cink, 2 pozouny, fagot, 2 housle a skupinu basa continua, byly vzhledem k mimořádnosti situace, k níž Requiem bylo určeno, přidány ještě 2 klariny, které jinak nebyly ve skutečných mších běžné. A jejich užití v Tůmově Requiem mělo vyjadřovat jedinečný význam osobnosti zvěčnělého císaře. Druhou skladbou dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha bude Tůmovo Miserere C moll. Přesná doba vzniku tohoto díla není známa. Podle obsazení odpovídajícímu složení kapely Alžběty Kristýny mohlo vzniknout v době Tůmova působení v kapele nebo těsně po jejím rozpuštění. Obě skladby dokládají nejen Tůmovo technické mistrovství, spojující kontrapunktické umění pozdního baroka s novými stylovými podněty, ale také jeho schopnost působivě přenést slova do hudby a vtisknout jí duchovní obsah. V dnešním koncertu bez smokingu budou účinkovat sopranistky Romana Kružíková a Markéta Bémová, altistky Lucie Netušilová-Karafiátová a Monika Jégrová, tenorista Jakub Kubín a basista Jiří Miroslav Procházka. Dále účinkuje Czech Ensemble Baroque Orchestra and Choir a provedení bude řídit dirigent Roman Válek.
9: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Hezký den a dobrý poslech rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Bojová umění jsou oblíbeným hobby a také tématem řady úspěšných a populárních filmů. Už jako dítě jsem miloval ty z asijské produkce a na mysli mám zejména legendární snímek z roku 1978, 36. komnata Shaolinu. Zajímavá je mimo jiné geneze názvu tohoto dramatu. Například v angličtině to je Shaolin Master Killer, šaolinský zabiják, kde ale autor nepochopil podstatu skutečných šaolinských mnichů, pro které je usmrcení člověka nepřijatelné. Titulní roli 36. komnaty Shaolinu stvárnil Gordon Liu, kterého známe třeba z Tarantinova Kill Billa. Autorem hudby je skvělý Jung Yu Chen.

pořadu Hudba stříbrného plátna dnes mluvíme o filmech, které se věnují bojovým uměním. Z dětství si dobře pamatuji sérii Karate Kid. Chlapce Daniela Russa v podání Ralpha Macchia trénuje mistr karate Miyagi, kterého stvárnil Pat Morita. O hlavní roli se původně ucházel například Charlie Sheen, který nabídku odmítl, stejně tak Kyle Eastwood. Já musím zmínit hudbu Billa Contiho, který filmový zážitek v případě Karate Kida posouvá o level.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Z dalších filmů o bojových umění musím zmínit hrdinu, mistrovské dílo, za kterým stojí Zhang Yimou a kde exceluje Jet Li. Tenhle válečný historický velkofilm měl na asijské poměry obrovský rozpočet ve výši 30 milionů dolarů, ale jen ve Spojených státech na sebe vydělal během pouhých 10 dní. Impozantní bylo prakticky vše, od obsazení, kde se tvůrci mohli opřít o 18 000 vojáků čínské armády, po výpravu, masky, kameru i hudbu, za kterou stojí geniální Tan Dun. Mimochodem uvedení filmu Hrdina v USA podpořil svým vlivem režisér Quentin Tarantino.

To byla hudba z filmu Hrdina. U asijské produkce zůstaneme a určitě chci zmínit můj oblíbený snímek Tygr a drak. Představitel hlavní mužské role Li Mubaye, herec Chow Yun-fat, měl při natáčení problémy s jazykem. Jeho rodnou řečí je kantonština, ale Tygr a drak je v mandarinštině. První den natáčení proto musel opakovat některé záběry až 30krát, než vše vyslovil správně. Hudbu pro snímek Tygr a drak zkomponoval před chvílí zmíněný Tan Dun, který měl na složení a nahrání soundtracku jen 2 měsíce.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Předposlední ukázkou dnešního dílu bude drama Poslední samuraj. Když bychom to vzali správně, měl by se film jmenovat Poslední samurajové, protože slovo samuraj je míněné v množném čísle a označuje samuraje jako celek. To jen na okraj. Hlavní role se ujal Tom Cruise, který je pověstný tím, že nic není nemožné. Pro scénu, kdy jeho postavu jménem Nathan Elgren napadnou na ulici, se Cruise musel naučit 630 bojových pohybů za sebou. Pro skladatele Hanse Zimmera, který odvedl skvělou práci, je Poslední samuraj přesně s tím filmovým projektem jeho kariéry.

A dnešní dílo pořadu Hudba stříbrného plátna o bojových umění zakončím klasikou z roku 1999 filmem Matrix. Ještě než se režie ujali bratři Wachowští, tak nabídku odmítli Terry Gilliam nebo Barry Sonnenfeld. Role Nia byla pro Keanu Reevese stěžejní v jeho kariéře. Kaskadér a mistr bojových umění Tat Chiu Lee připravoval Reevese 8 měsíců. Jeho odolnost i ochota naučit se bojové umění byly pro režiséry stěžejní. Já chci vyzvihnout hudbu Dona Davise, který v Matrixu ukázal svůj talent. Upřímně, bez jeho práce by Matrix sotva tak dobře fungovala. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Hudba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.